chci od něko od různě. Líbiva různě, ale ne přesáč. V interesách, v roli prezesa novobogaskiego sefa, který se znala svojich vymazoných strefách na gównem forum, kde nám se vyměňa se sponsorů.